Milí poslucháči, kázeň s turičnou tematikou na dnes pripravil evanjelický duchovný zo slovenského Komloša Attila Spišák.